0: Ești naše vtorce, si jsem psal ten výjel a zlány.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.